0: Isn't it?
1: No. Yeah, I thought I did. Log food coming on. Yeah.
0: Tam zase ne, to je zimbabé, on by je hodně nudno. Že mají moc kulavou měn. Kdyby byl ta zubí, on by to bylo, on by mám na fanku.